0: mě tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných třek. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to se šumí takto. A ty vrace z toho trňa, štrňk brňk do trňa. A zkuste to teraz vytrnout zase.

0: leto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho. To se šumí tak. A ty vrace z toho trňa, štrňk, brňk do trňa. A zkuste to teda.